budem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbydej.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tři minuty před 6 hodinou nám na Signál Rádiu zpíval Elton John, za chvíli nabídneme první dnešní zprávy a po nich zaspívá Fancy, John Jett anebo Jimmy Cliff. Budeme vám hrát dál to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na silnici 415 u Hevlína na Znojemsku, osobní auto a dodávka jsou v sobě na silnici 430 ve Vyškově a policie šetří nehodu nákladního auta na silnici 225 u obce Lipno na Lounsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno před prodlouženým víkendem přeje Lucie Sinková. Navrhované zavedení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce 15 000 korun měsíčně byl včera ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Ve včerejším druhém čtení poslanci předložili k novele skupiny zákonodárců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou trojici úprav týkající se například růstu rodičovské. Přes Česko včera přecházela zvlněná studená fronta, na které se především v Čechách vytvořily lokální přehánky a bouřky. U slap ve středočeském kraji se dokonce vyskytla i první výrazná supercela letošního roku. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Přes noc zůstalo na místě 5 dobrovolných jednotek a také hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje. Velká část Británie, včetně Londýna, si dnes vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Hovoří se o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Starmera.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský hrad chystá stavbu vzdělávacího centra. Vzniknout by mělo v nevyužívaných novogotických kanovnických domech u hradního náměstí u svatého Jiří. Přestavba domů, ve kterých vznikne i podzemní multimediální sál, by mohla začít do 3 let. Vzdělávací centrum by také mohlo převzít roli někdejšího domu dětí a mládeže, který v areálu Pražského hradu postupně zanikl. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů zná oba finalisty. Pokračuje sporták Petr Plintovič.
3: Soupeřem Arsenalu bude ve finále ligy mistrů obhájce trofeje PSG. Pařížskému celku stačila po domácím vítězství 5-4 k postupu remíza 1-1 na stadionu Bayernu Mnichov. Finále je na programu 30. května v Budapešti. Dnes čeká semifinále Evropské ligy Bragu s českým brankářem Lukášem Horníčkem. Portugalci budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního zápasu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou oblačný, nejprve jen výjimečně přehánky, ale během dne od západu místy přehánky více a ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Je po 6. hodině a tak nastal čas, abychom odstartovali dnešní ranní vysílání Signál Rádia. Ve studiu je s vámi Jirka Svoboda, nesu čerstvé informace, zajímavosti a hity 80. Kafe mám vypité, tak si taky svoje udělejte a pojďte společně s námi začít nový den. Zdravím všechny, kdo už nás ladí doma, na cestě do práce a nebo u našeho vysílání už pěkně plně pracují. Dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno vám všem, kdo právě ladíte Signál Radio. Společně vstupujeme do čtvrtečního rána, které má datum 7. května. V kalendáři je dnes jméno Stanislav. Standu u nás najdeme přes 71 tisíc, takže jestli nějakého znáte, nezapomeňte mu popřát. Oslavenkyní by dnes byla Eva Perónová, druhá manželka argentinského prezidenta, o které vznikl také muzikál se zpěvačkou Madonou. Narozeniny slaví například herec a zpěvák Adam Mišíka nebo herečka Tereza Brodská. Tak přeju jen to nejlepší. No a na dnešek taky připadá Den turistiky, Světový den hesel a taky Den pečené jehněčí kýty. I dnes je co oslavovat, tak hezký den.
1: Signál Radio vám přijde.

0: Dívčí skupina Weather Girls neboli Rosničky v ranním vysílání Signál Rádia nastínili naše další téma. Ano, budeme mluvit o aktuálním počasí. Dnešní ráno je v Česku většinou polojasné až oblačné, na severu a západě ještě doznívají noční deště a teploty měříme v rozmezí od 10 do 15 stupňů. Například Pardubice a Hradec Králové mají 10 stupňů, Praha a Jihlava měří 12, Brno a Olomouc začínají den na 14 stupních. Přes den pak bude většinou oblačno, během dne přijdou od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky a maxima naměříme mezi 17 a 21 stupni. Na severu a západě Čech bude pouze 15 stupňů a na jihu Moravy vystoupí teploty až na 23 stupňů Celsia. Dnešek tedy bude asi nejchladnějším a nejdeštivnějším dnem tohoto týdne, ale i tak vám přeju, aby to byl pro vás den příjemný a hezky ubíhal v naší společnosti.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Blížíme se k 6:30 a také 7. květnový den bude plný událostí a na některé z nich vás teď upozorním.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Dnes proběhne zasedání Bankovní rady České národní banky. Jednání se bude točit kolem výše úrokových sazeb, která může silně ovlivnit naše peněženky. Automobilka Lexus dnes představí ve světové premiéře svůj první třířadový elektromobil, měl by mít dojezd 515 km. Do nabídek videoher dnes vstupuje titul Mixtape o trojici

0: Řidiči by se měli připravit na možné dopravní komplikace. A dnes startují švédské hokejové hry, jsou závěrečným podnikem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na letošní mistrovství světa. Češi do turnaje vstoupí dnes od 17 hodin proti domácímu výběru. Švédské hokejové hry potrvají do 10. května.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl sedmé nám na Signál Rádiu dospívala Kylie Minogue a dál se těšte třeba na Janu na Nini, zaspívá i Bernie Paul anebo skupina Erasure.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dva kamiony jsou v sobě na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru z Brna na Prahu, čekejte tady zdržení a porouchané vozidlo překáží na D11 na 35. kilometru ve směru z Prahy na Hradec. Na místo míří policie a my přejeme šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Gianna Nannini a Bello Impossibile, trocha italštiny na začátek nového dne. Dnes jdou do kin nové filmy a tak vám před 7 hodinou dám pár tipů, na co vyrazit a mimo to se těšte třeba na skupinu Erasure anebo Sheenu Easton. Jsme vaše Signál Rádio a před námi je čtvrtek 7. května, tak dobré ráno.

0: Na vlnách Signál Rádia to pěkně rozproudil Bernie Paul a přinesl nám spoustu pozitivní energie, kterou budeme do dnešního dne potřebovat, protože ráno je v Česku většinou polojasné až oblačné, na severu a západě ještě doznívají noční deště a teploty měříme v rozmezí od 10 do 15 stupňů. Například Pardubice a Hradec Králové mají 10 stupňů, Praha a Jihlava měří 12, Brno a Olomouc začínají den na 14 stupních. No a přes den bude většinou oblačno, během dne pak přijdou od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky a maxima naměříme jenom mezi 17 a 21 stupni. Na severu a západě Čech bude pouze kolem 15 stupňů, ale na jihu Moravy vystoupí teploty až na 23 stupňů Celsia. Tak přeju hezký den a tohle už jsou i Erasure.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno trávíte se Signarádiem. Před 7 hodinou nám zaspívá Sheena Easton anebo Bryan Adams, ale teď vám ještě prozradím, jakým tématům se věnují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Oheň splál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali 3 týdny, tehdy ale požár zasáhl 10x větší území. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Paliva na Slovensku byla minulý týden dražší než v Česku, Maďarsku i Polsku. Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo unikátní projekt. V Záhřebu se rozjela první komerční služba robotaxi na kontinentu, kde vozy bez řidiče vozí cestující v běžném provozu za cenu necelá 2 eura. Cena platí v rámci servisní zóny, která pokrývá asi 90 km čtverečních, včetně mezinárodního letiště. Zákazníci si mohou jízdu rezervovat pomocí mobilní aplikace. A fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1 a jejich poslední soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký čtvrtek se Signál rádiem. Je tady opět den filmových premiér a tak do našich kin míří například snímek Hoku, což je nadpřirozený horor o spisovateli, který jede do Irska rozptýlit popel svých rodičů. Jenomže poklidný rituál se změní v děsivou noční můru a hlavní hrdina musí čelit temnému zlu i bolestivým stínům vlastní minulosti. Milovníci akčních filmů si určitě nenechají ujít Mortal Kombat 2, podívaná slibuje ještě brutálnější turnaje a hlavně boj proti síle temného vládce, který chce zničit zemi. A na malé diváky čeká v kinech animák Kony, tajemství jestřába, o dobrodružné akci k záchraně zraněného jestřába, kterého je potřeba včas dostat na jich mezi migrující ptáky. Jestli se to podaří, zjistíte v kinech. Přeju hezké filmové zážitky.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Tenhle chlapík to umí roztočit. Bryan Adams a Run to You na Signal Rádiu 4 minuty před 7 hodinou. Lucka Synková se mnou ve studiu. Ahoj, Luci.
1: Krásné ráno přeji.
0: Taky si pozorovala večer bouřky?
1: No, takhle nepozorovala, ale nechala jsem si otevřené okno. Aha. Partner by ho pořád chtěl zavírat. Já ne, já u toho usnu. A tak jo, já jsem při tom usnula.
0: Oni ty bouřky nebyly samozřejmě po celé České republice, ale tady kolem Prahy to řádilo poměrně hodně.
1: Řádilo to hezky.
0: Řádilo to opravdu hodně hezky. Blízkalo se, pršelo nádherně, což bylo senzační. A já jsem si vylez na balkon a vydržel jsem tam sedět a pozorovat, jak to tam lítá kolem mě. Do toho ten vzduch, jak se úplně změní,
1: pročistí,
0: s tím
1: deštěm
0: pročistí. To byla prostě jako nádhera. Potom, když jsem šel spát, poměrně pozdě na mě, když stávám brzo na ranní vysílání, tak kočička moje, ta se trošku bojí těch bouřek, takže ta se přišla přitulit a mačkala se ke mně. No, tak.
1: Zvířata se bojí,
0: jo,
1: normální.
0: Je to tak.
1: No ale nad středními Čechami, konkrétně nad Slapami, lítala i supercela.
0: Dokonce?
1: No, vidíš. Ale jinak, jak se bavíš o tom, že je krásný to pozorovat, tak to já taky miluju. Ale tentokrát jsem prostě chtěla do Hajan. A taky chcete zprávy, že jo? Senát znovu odmítl ústavně zakotvit hotovost, tak o tom bude řeč. A počasí se na víkend vylepší. Mm-hmm. Ale co přijde příští týden? No, tak to se nechte překvapit.
0: No jej, vím, že mají být zmrzlí muži, tak možná to s tím souvisí. V příští hodině po zprávách Pet Shop Boys, Phil Collins nebo Jason Donovan, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Dva kamiony jsou v sobě na dálnici D1 na 196. kilometru ve směru z Brna na Prahu. Čekejte tady zdržení v koloně. Ve Strakonicích na silnici 22 srazilo auto chodce, na místě je záchranka. A ještě Pražský okruh na 61. kilometru na trase Satalice Běchovice. Tady je pro poruchu odstavený kamion a dochází tady ke zdržení. My přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 7. května v 7 hodin, hezký den, přeje Lucie Sinková. Senát odmítl i třetí pokus o ústavní zakotvení práv na platbu v hotovosti a být offline, který měl navíc zachovat korunu jako českou měnu. Na rozdíl od předchozích novel včera zamítl aktuální předlohu už v prvním kole schvalování. Podle kritiků by byly navrhované změny v rozporu s mezinárodními závazky, včetně členství Česka v EU. Premiér Andrej Babiš dnes v Kramářově vile přijme belgického předsedu vlády. Úřad vlády uvedl, že budou jednat o rozvoji hospodářských a průmyslových vztahů, obranné spolupráci, energetické bezpečnosti či jaderné energetice. Belgického předsedu následně přijme také prezident Petr Pavel na Pražském hradě. V závěru pracovního týdne bude ještě Česko skrápět déšť, ale o víkendu už by mělo na většině území vládnout slunečné počasí a v neděli se opět dočkáme letních teplot. Nepotrvá to dlouho, v příštím týdnu se opět dostaví deště.
0: Co se děje v regionu?
2: Do boje s problémovými lidmi se vydali na sídlišti Hřepy. Podle zdejšího místostarosty Martina Benkoviče se do zdejší lokality přesunuli lidé, kteří dříve pobývali na Andělu. Pražská městská policie tu proto posílí své hlídky. Mimo jiné využije i stráž z oddělení psovodů a jízdní hlídky na koních. Stejný problém řešili v Praze 4 a v Praze 12. Tady se zesílené hlídky strážníků osvědčily. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České hokejisty čekají před blížícím se mistrovstvím světa poslední tři zápasy. Podrobnosti přidává Petr Plintovič.
3: České hokejisty čekají švédské hry v Engelholmu. Dnes budou soupeřem našeho výběru od 19 hodin domácí Švédové, se kterými jsme prohráli už 5 vzájemných zápasů v řadě. Reprezentace tří korunek je navíc v této sezóně 100%, když vyhrála všech 9 duelů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou oblačný, nejprve jen výjimečně přehánky, ale během dne od západu místy přehánky více a ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 7 hodin a pokračuje čtvrteční ranní vysílání Signál Rádia. 7. května mají svátek Standové. Oslavenkyní by dnes byla Eva Perónová, druhá manželka argentinského prezidenta, o které vznikl také muzikál Evita. Narozeniny má například herec a zpěvák Adam Mišík anebo herečka Tereza Brodská. Posílám od nás ze Signál Rádia velké gratulace a už tady chystám přehled dnešních výročí. Jedno se bude týkat i raketoplánů. Tak zůstaňte s námi, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio dnes už s datem 7. května. To byl v roce 1946 den, kdy byla založena společnost Sony, která dala v 80. letech světu například Walkman. Ale nepředbíhejme, tady jsou další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: Tento den bylo v roce 2010 oznámeno, že neandertálci patřili mezi předchůdce člověka. Zjistil to mezinárodní tým vědců, který poprvé rozluštil a analyzoval část genotypu neandertálců. V roce 2008 zahájil provoz akvapark v Česlicích u Prahy. V té době šlo o největší akvapark ve střední Evropě. V roce 1992 odstartoval k prvnímu letu do vesmíru raketoplán Endeavour. Celkem absolvoval 25 letů a ve vesmíru strávil 280 dní. V roce 1939 byly ostatky Karla Hynka Máchy slavnostně uloženy na Vyšehradě, poté co byly exhumovány ze zabraných Sudet. A v tento den se v roce 1458 konala korunovace Jiřího z Poděbrad za českého krále.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, ani dnes byste si doma neměli zapomenout deštníky. Dnešní ráno je v Česku většinou polojasné až oblačné, na severu a západě Čech ještě doznívají noční deště a teploty měříme v rozmezí od 10 do 15 stupňů. Například Pardubice a Hradec Králové mají 10 stupňů, Praha a Jihlava měří 12 stupňů, Brno a Olomouc začínají den na 14 stupních. Přes den nás pak čeká většinou oblačno, během dne přijdou od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky a maxima dnes naměříme mezi 17 a 21 stupni. Ovšem na severu a západě bude pouze 15 stupňů a na jihu Moravy můžou teploty vystoupit až na 23. Takže jak už jsem říkal, deštníky dnes do pohotovostního režimu a dobrou náladu k tomu teď na Signál rádiu přidá Jason Donovan.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Krátce před 7:30 máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia a také 7. květnový den bude plný různých událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes proběhne zasedání Bankovní rady České národní banky. Jednání se bude točit kolem výše úrokových sazeb, která může silně ovlivnit naše peněženky. Automobilka Lexus dnes představí ve světové premiéře svůj první třířadový elektromobil, měl by mít dojezd 515 km. Do nabídek videoher dnes vstupuje titul Mixtape o trojici přátel, kteří před sebou mají poslední noc na střední škole a cestou na závěrečný večírek si pouštějí playlist, který je vtahuje do důležitých okamžiků jejich mládí. Celý titul je laděný do 80. a 90. let. Na Netflix dnes míří kriminálka utajené legendy, která přenese diváky do Velké Británie 90. let, která se stala semeništěm drog a jejich dealerů. V novém seriálu se parta obyčejných úředníků na vlastní pěst postavila drogovým gangům. Ode dneška do neděle se koná už 54. ročník mezinárodního cyklistického závodu Míru juniorů. Letos se po roce opět vrací na Litoměřicko a Teplicko. Řidiči by se měli připravit na možné dopravní komplikace. A dnes startují švédské hokejové hry. Jsou závěrečným podnikem Eurohockey Tour a zároveň generálkou na letošní mistrovství světa. Češi do turnaje vstoupí dnes od 17 hodin proti domácímu výběru. Švédské hokejové hry potrvají do 10. května.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Robin Gibb a jeho Juliet dorazili na vlny Signa Rádia minutu po půl osmé, dál už se těšte na Roxette, kapelu Elo a nebo Van Halen.
1: Signál rádio doprava.
0: Osobní a nákladní auto jsou sobě na silnici 14 v Rychnově nad Kněžnou, na místě je policie a hasiči a v Praze se srazilo auto a motorka v ulici Na Strži u křižovatky s ulicí Milevská, na místě je záchranka, projet se tudy dá pouze s velkou opatrností. My vám ze studia Signál rádia přejeme šťastnou cestu.
2: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnes dopoledne budeme reprízovat pořad Miluju Prahu s Davidem Černým, který bude mluvit o legendární tramvaji T3. To už je taková ikona pražských ulic a i když jí vytlačují postupně nové moderní vozy, stále jich je v provozu kolem 400 a některé modely jsou opravdu unikátní. Třeba kabriolet anebo slavná tramvaj mazačka. K čemu slouží? To se dozvíte dnes po 9. hodině tady u nás na Signál Rádiu. A jenom připomínám, že všechny odvysílané díly tohoto pořadu najdete v archivu na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu jsme si pěkně poskočili s kapelou Van Halen. Nevím, jak moc do skoku nám bude z dnešního počasí. Mělo by být hlavně odpoledne docela deštivo a bouřlivo, ale zase na druhou stranu mohlo by to přinést i něco pozitivního, protože pranostika říká, když se v máji blízká, sedlák si výská, anebo májová voda vypije víno, ale navaří piva. No, nezní to úplně špatně. Dnes bude většinou oblačno, během dne přijdou od západu místy přeháňky, ojediněle i bouřky a maxima naměříme mezi 17 a 21 stupni. Ovšem na severu a západě Čech bude pouze kolem 15 stupňů, ale naopak na jihu Moravy naměří až 23. Takže si pro jistotu dneska nezapomeňte na cestu ven vzít deštníky. A tohle už jsou na Signál Rádiu Jazů.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Taneční syn popové rytmy přinesli na vlny Signa Rádia Jazů, za chvíli už Modern Talking nebo Milan Farmer, ale ještě míříme do Brna. Jak zjistil kolega Luděk Savana Urbánek, město chystá komunikovat s lidmi na internetu pomocí umělé inteligence.
1: Rozvoj informačních technologií v Brně pokračuje. Radní schválili zadávací řízení na vznik jednotné AI platformy a zároveň přijali akční plán pro kybernetickou bezpečnost města. Město připraví platformu, která propojí komunikaci směrem k veřejnosti s interními agendami v jednom prostředí. Řešení poběží na městské infrastruktuře, což zajistí plnou kontrolu nad daty i provozem. Součástí projektu bude nasazení chatbotů pro web města i weby městských částí a také interní AI nástroje. Platforma umožní automatizaci vybraných pracovních procesů a dodavatel zajistí kompletní dodávku včetně hardwaru, softwaru, implementace a následného provozu. Systém bude připraven na další rozvoj. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10 milionů korun bez DPH. Umělá inteligence tedy míří i do Brna. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Dobré ráno, blížíme se k 8 hodině, je čas na dobrou zprávu a zpozornit by teď měli hlavně všichni, koho trápí problémy se zuby.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Co kdybych vám řekl, že by nepříjemná paradontoza, která je onemocněním zubu a dásní, už nebyla takovým strašákem. Českým vědcům se totiž podařilo vyvinout první takzvanou probiotickou zubní nanoniť na světě. Je vlastně k nerozeznání od běžné zubní nitě, ale má na sobě speciální vrstvu, která do mezizubních prostor dopraví prospěšné bakterie, které pak pomáhají potlačovat ty škodlivé. No a tím se dá předcházet zánětům dásní. A přidám ještě jednu dobrou zprávu. Dokonce má stejnou chuť jako běžná zubní nit. Takže jestli vás tento světově unikátní výrobek českých vědců zaujal, tak už jenom dodám, že na pulty lékáren by se tato nanonit měla dostat v příštím roce.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Krátce před 8 hodinou na Signál Rádiu zpěvačka Milan Farmer a je Dizošunté.
1: No prosím tě. Ty jsi řečník hotovej, on umí všechny řeči na světě.
0: To už ten byla Lucka, mě tady
1: ano,
0: chválí.
1: Ano, hezký den, no. Bys máme... mohl tlumočit, hele.
0: No, ale myslím si, že francouzština by mi asi úplně nešla. Nejsem úplně příznivcem zrovna tohohle jazyka, ale...
1: Neříkej, no, já jo.
0: No já vím, máme... že hodně lidí jo, ale ano. Mě nějak jako nepřirostla k srdci prostě, no.
1: My tam máme příbuzný, tak jsem se učila rok, dva. Aha. No, ale myslím si, že něco umím. Zrovna tak němčinu jsem se učila, angličtinu a neumím ani česky.
0: Je suis désolé, mon ami.
1: No vidíš, a pak, že ti francouzština nepřirostla.
0: Je m'appelle Georges.
1: Kdyby tě slyšela Chantal, hele.
0: Co máš ve zprávách?
1: No tak v Českém Švýcarsku hasiči snížili stupeň poplachu, zásah pokračuje, ale jde to do finále, to je dobrá zpráva. A víkend, to je další dobrá zpráva, bude slunečný v neděli až přes 25. Ovšem stejně si už brzy budeme muset znovu zase připravit deštníky.
0: A po zprávách Survivor, Sandra nebo Bon Jovi, to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Tři auta jsou v sobě na silnici 261 u Velkého Března na Ústecku, tam to řeší policie, projet se dá s opatrností. Porouchané auto překáží na D4 na 58. kilometru na trase Strakonice Praha a kvůli údržbě se jezdí zúžením na dálnici D2 mezi 36. a 21. kilometrem ve směru na Brno. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Sněmovna včera nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu sudeto německého krajanského sdružení, které se uskuteční ve druhé polovině května v Brně. Zástupci pětice opozičních klubů si formálně vyžádali dvouhodinové přestávky s poukazem na to, že jde o dohodu všech poslaneckých frakcí. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý. Oznámili to dnes ráno na síti X. V oblasti pokračují v zásahu a poté, co vyhlásí likvidaci požáru a ukončení zásahu, požářiště předají správě Národního parku. Prodloužený víkend bude slunečný, pršet má jen výjimečně. Po poměrně chladném pátku se totiž oteplí. V neděli se teploty mohou dostat přes 25 stupňů. Na výletní lodi na Kapverdách, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem, není podle dostupných informací žádný občan České republiky. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí zůstává riziko pro evropskou populaci velmi nízké.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží vstupuje do další fáze modernizací kolejišť a nástupišť v další části stanice. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku tak budou končit na novém nádraží v Bubnech. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Přestavba jednoho z nejvýznamnějších pražských nádraží by měla končit na konci příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů zná oba finalisty, pokračuje sporťák Petr Plintovič.
3: Soupeřem Arsenalu bude ve finále ligy mistrů obhájce trofeje PSG. Pařížskému celku stačila po domácím vítězství 5-4 k postupu remíza 1-1 na stadionu Bayernu Mnichov. Finále je na programu 30. května v Budapešti. Dnes čeká semifinále Evropské ligy Bragu s českým brankářem Lukášem Horníčkem. Portugalci budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního zápasu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou oblačný, nejprve jen výjimečně přehánky, ale během dne od západu místy přehánky více a ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
4: Bylo 8 hodin, pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Je tady čas výletů a zanedlouho se přidají i cesty na dovolenou. Mnoho Čechů prý letos zůstane doma, ale to neznamená, že by tady nebylo u nás co obdivovat a co poznávat. Za chvíli vás zavedu na Zlínsko, kde právě v létě zpřístupní jednu výjimečnou památku. Tak nikam neodcházejte, dál držte signál a hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Vezmu vás teď na výlet na Zlínsko. Tady se v Jasené v areálu Národního muzea v přírodě otevře Mikulaštíkovo fojtství, neboli Dům rychtáře. Tato kulturní památka z roku 1748 prošla dvouletou vědeckou rekonstrukcí a více nám poví ředitel muzea Jindřich Ondruš.
1: My jsme jí nákladem zhruba 16 milionů korun celou zrekonstruovali, vytvořili zázemí pro návštěvníky, řekněme sociálního zázemí, vytvořili jsme zázemí pro zaměstnance a vytvořili novou expozici, která bude zobrazovat historii rodiny Fojtů, která tam v podstatě 270 let fungovala a její potomci se o tento objekt dobře starali.
0: Mikuláštíkovo fojtství v areálu muzea v přírodě na Zlínsku se návštěvníkům otevře letos v červnu, takže už teď můžete začít plánovat letní výlet.
2: Signál rádio vám přijde.

0: Také ve čtvrtek jste ve společnosti Signál Rádia. Včera bylo hezky, než republiku schladil déšť a bouřky, a tak se ani dnes nedočkáme teplotního rekordu. Ten z roku 1923 má hodnotu 29 stupňů. Nás dnes čeká většinou oblačná obloha. Během dne přijdou od západu místy přehánky a nejsou opět vyloučené ani bouřky. Teploty budou hodně různorodé, nejčastěji mezi 17 a 21 stupni. Ovšem na severu a západě bude jenom kolem 15, ale na jihu Moravy až 23 stupňů Celsia. No ale mám dobrou zprávu. Prodloužený sváteční víkend nabídne příjemné počasí a rostoucí teploty. Tak hezký den a teď posílám Sandru.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Před 8:30 Helena Vondráčková nebo Bon Jovi a už míříme na zpravodajské weby. Tady je několik témat, kterým se dnes věnují.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Oheň splál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali 3 týdny. Tehdy ale požár zasáhl 10x větší území. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Paliva na Slovensku byla minulý týden dražší než v Česku, Maďarsku i Polsku. Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo unikátní projekt. V Záhřebu se rozjela první komerční služba robotaxi na kontinentu, kde vozy bez řidiče vozí cestující v běžném provozu za cenu necelá 2 eura. Cena platí v rámci servisní zóny, která pokrývá asi 90 km čtverečních, včetně mezinárodního letiště. Zákazníci si mohou jízdu rezervovat pomocí mobilní aplikace. A fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1 a jejich poslední soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste naladění na vlnách Signál rádia. Naše metropole má nový turistický cíl. Veřejnosti se včera po více než 10 letech otevřela Hartigovská zahrada na Pražském hradě. Nový prostor je součástí komplexu Jižních zahrad a podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnálka by to mělo být místo, které je vlídné a přátelské.
1: Krásné místo uprostřed hlavního města Prahy, kde k vám nedolehne jediný hluk z města okolo vás, ale ani hluk z návštěvnického provozu, který umí být na Pražském hradě intenzivní. My proto věříme, že si sem najdou cestu obzvláště ti, kteří hledají chvilku klidu.
0: Do konce roku chce správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. A ještě dodám, že vstup je zdarma. Takže jestli budete chtít uniknout trochu velkoměsta nebo budete chtít v Praze navštívit zatím neprozkoumané místo, právě jsme vám dali tip.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Kratší pracovní týden nám bude končit a já věřím, že už se těšíte na prodloužený sváteční víkend. Ale pozor, udělejte si včas nákup, nejlépe dnes, protože zítra zůstane většina velkých obchodů a nákupních center ze zákona zavřená. Bylo by určitě nemilé, kdybyste zítra ráno koukali smutně do prázdné ledničky. Tak na to myslete, ať vás v pátek nic nepřekvapí a můžete si nerušeně užívat zasloužené volno.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

0: Na Signál rádiu nám dospíval Elton John. Je tady poslední pracovní den tohoto týdne, který bude oblačný odpoledne a k večeru s přeháňkami a možnými bouřkami, ale prodloužený víkend bude, myslím, krásný. Sváteční den, tedy pátek, nabídne oblačnou až polojasnou oblohu, přeháňky jenom výjimečně a maxima 15 až 19 stupňů a velmi hezké počasí nás čeká o víkendu. V sobotu bude převážně slunečno a maxima 18 až 24 stupňů a v neděli bude polojasno až skoro jasno, k večeru bude té oblačnosti znovu přibývat a teploty v neděli vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27, takže ideální počasí na výlety.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio hudební připomínka filmu Flashdance se zpěvačkou Arin Kara. A než nám zaspívají Queeni, tak si slovo bere kolega Honza Navrátil, který nás zve do Prahy. Naše hlavní město nabídne o prodlouženém víkendu řadu zajímavých akcí.
1: Hezký den, 3 dny volna přímo vybízí k tomu vyrazit za zábavou, kulturou a nebo na výlet. Mám pro vás pár tipů a začneme třeba hned několika dny otevřených dveří. Ve svátek 8. května se totiž zájemcům otevírá například pražský Lichtenštejnský palác, senát a nebo poslanecká sněmovna. Kdo má rád sport, tak si nenechá ujít nejstarší dráhový cyklistický závod na starém kontinentě. Velká cena Framaru se pojede tradičně na velodromu TJ Kovo Třebešín v Praze Strašnicích. Pražská mobilní zvonkohra slaví 25. koncertní sezónu, a to speciálním koncertem. Proběhne v sobotu 9. května od 10 do 20 hodin v areálu Rozmarína v ulici Vltavanů na Praze 4. Víte o tom, že ve sklepení hotelu Jalta na Václavském náměstí byl a je velký bunkr? V sobotu se otevře veřejnosti, tak se vyražte podívat, jak fungoval. A zvu vás samozřejmě také na trhy. Probíhají například na Kulaťáku, na Náplavce a třeba i na Heřmaňáku na Praze 7. A končíme v Chuchli na Koních. Tady vrcholí úvodní část dostihové sezóny. Letos už 105. velkou jarní cenou. Tak hezký další květnový víkend přeje Honza Navrátil.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

Přeju vám hezký čtvrtek se Signál rádiem. Je tady opět den filmových premiér a tak do našich kin míří například snímek Hoku, což je nadpřirozený horor o spisovateli, který jede do Irska rozptýlit popel svých rodičů. Jenomže poklidný rituál se změní v děsivou noční můru a hlavní hrdina musí čelit temnému zlu i bolestivým stínům vlastní minulosti. Milovníci akčních filmů si určitě nenechají ujít Mortal Kombat 2, podívaná slibuje ještě brutálnější turnaje a hlavně boj proti síle temného vládce, který chce zničit zemi. A na malé diváky čeká v kinech animák Kony, tajemství jestřába, o dobrodružné akci k záchraně zraněného jestřába, kterého je potřeba včas dostat na jih mezi migrující ptáky. Jestli se to podaří, zjistíte v kinech. Přeju hezké filmové zážitky. Je tu.

0: Takhle parádně to na Signal Rádiu v závěru dnešního čtvrtečního rána roztáčel Len Richie, s ním přitančila do studia i Lucka Sinková, vítám tě.
1: Taky co mi zbylo, hezký den.
0: Máme před sebou prodloužený sváteční víkend, to si zaslouží nějaké zážitky. Tak já tady mám skvělý tip, máš ráda mašinky?
1: No, že se ptáš, no, kdo by neměl.
0: Tak teďko o víkendu 8. a 10. května se bude konat tradiční parní víkend v Lužné u Rakovníka, tam bude jedinečná příležitost vidět v akci pod parou hned několik parních lokomotiv, včetně maličké Matildy nebo velkou rychlíkovou šlechtičnu. Takže to je, myslím, lákadlo pro všechny milovníky železnice, páry a všeho možného, co s tím
1: já
0: je
1: si
0: spojené.
1: Myslím, že pod parou budou i někteří dospělí. Teda.
0: Mimochodem, kdo rád fotografuje ty vláčky, tak tam prý bude připravené ranní a večerní fotografování. Takže zřejmě to bude nějak nasvícené.
1: Jo,
0: bude to asi zajímavé.
1: Vlastně všichni vytáhneme mobily, někdo i foťák.
0: Je to tak. A ty vytahuješ zprávy.
1: Přesně. Budou mít velké obchody zítra na Den vítězství otevřeno, to je velká otázka, to se vždycky řeší před každým svátkem. A jak to budou mít zítra rozvážkové služby? Na všechno máme odpověď.
0: A pak po zprávách opět to nejlepší z 80. let, třeba Madonna, Sabrina anebo Duovem.
2: Signál Rádio doprava.
0: Na Pražském okruhu vás drží nehoda na 23. kilometru ve směru k D1. Je to ukřížení s Rozvadovskou spojkou a kolona je asi na 20 minut. Praha Průmyslová ulice u Fashion Areny ve směru na Štěrboholi. Tady kolem nehody projedete s opatrností, ale už se tvoří kolona. Osobák a nákladák jsou v sobě na D1 na 14. kilometru ve směru na Prahu a na D8 na 71. kilometru ve směru na Německo překáží porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké květnové dopoledne před prodlouženým víkendem přeje Lucie Sinková. Senát odmítl i třetí pokus o ústavní zakotvení práv na platbu v hotovosti a být offline, který měl navíc zachovat korunu jako českou měnu. Na rozdíl od předchozích novel zamítl aktuální předlohu už v prvním kole schvalování. Podle kritiků by byly navrhované změny v rozporu s mezinárodními závazky, včetně členství Česka v EU. Lidé s domácí plicní ventilací nebo kyslíkovou terapií budou dostávat vyšší příspěvek na mobilitu patrně už nastálo. Navíc vzroste o 100 korun, tedy na 3000 korun měsíčně. Pozměňovací návrh podala včera ve druhém čtení skupina koaličních i opozičních poslanců. Zítřek patří mezi nejvýznamnější státní svátky v Česku. Připomíná konec druhé světové války v Evropě a také kapitulaci nacistického Německa v roce 1945. S dnem vítězství přichází ale i tradiční otázka. Budou mít obchody otevřeno? Zatímco v pátek 1. května na svátek práce byly obchody otevřené, zítra na den vítězství budou mít velké prodejny ze zákona zavřeno. Výjimku tvoří obchody na nádražích a letištích a omezenou dobu budou mít i rozvážky. Služby.
0: Co se děje v regionu?
1: V obchodním centru v Dobronické ulici v Praze 4 dnes nad ránem někdo odpálil bankomat, jak uvádí policie na síti X. Po pachatelích pátral psovod a také vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté i pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Připomeňme, že podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě o Velikonocích, a to v Opatovské ulici.
0: Sport.
1: České hokejisty čekají před blížícím se mistrovstvím světa poslední tři zápasy. Podrobnosti má Petr Plintovič.
2: České hokejisty čekají švédské hry v Engelholmu. Dnes budou soupeřem našeho výběru od 19 hodin domácí Švédové, se kterými jsme prohráli už 5 vzájemných zápasů v řadě. Reprezentace tří korunek je navíc v této sezóně 100%, když vyhrála všech 9 duelů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou oblačný, nejprve jen výjimečně přehánky, ale během dne od západu místy přehánky více a ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Je krátce po 9. hodině, pokračuje čtvrteční vysílání Signál Rádia, kde vám už za několik minut nabídneme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Ten bude tentokrát mluvit o legendární tramvaji T3, která už od 60. let minulého století patří ke koloritu pražských ulic. Tak si další poutavé vyprávění nenechte ujít a zatím vám hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké dopoledne, máte naladěné Signál Rádio, kde už si slovo bere kolega David Černý, aby nám ve svém pořadu poodhalil další zajímavosti Prahy.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Co je pro Londýn dvoupatrový červený autobus Double Decker, tím je pro Prahu ikonická červenokrémová tramvaj T3. Sice i v posledních letech začaly z pražských ulic malinko vytlačovat nové nízkoprahové tramvaje, ale klasické T3, které zahájily v Praze pravidelný provoz už 21. listopadu 1962, ve šrotu ještě zdaleka neskončily. Ačkoliv se dnes do provozu čerstvě zařazují nejmodernější vozy Škoda 52T, T3 v různých podobách a stupních modernizace stále tvoří téměř polovinu pražského vozového parku. Celkově jich po Praze stále jezdí téměř 400. Nejvíc je takzvaných progresů, těch je kolem 340. Zvenku vypadají jako klasické T3, ale uvnitř už mají moderní elektroniku. Pak v pražských ulicích můžete potkat asi 40 takzvaných van, které jsou uprostřed snížené, nízkopodlažní a mají stříbrný pruh pod okny. A vizuálně nejzajímavější je přibližně 20 retrovozů, které si zachovaly svůj historický vzhled. Uvnitř najdete původní sedačky, cedule místo displejů. Můžete se s nimi svést na lince 23 a v rámci historických jízd. A pak se ještě ulicemi čas od času šinou dvě speciální tramvaje, vycházející z podoby T3. Modrá vyhlídková tramvaj T3 Coupé, která vznikla v roce 2018 ve spolupráci dopravního podniku a designerky Anny Marešové, je to vlastně kabriolet mezi tramvajemi. Zadní část vozu je otevřená, což umožňuje pasažérům úžasný výhled a při jízdě pocítí i vítr ve vlasech. Design tramvajového kupátka odkazuje na 60. léta a vše se točí kolem stylového baru uprostřed vozu, který je inspirován pultem, kde kdysi průvodčí prodávali jízdenky. Nechybí ani klasické laminátové sedačky a kožené doplňky. Místo moderních displejů má kabriolet klasické cedule a dokonce dobový znehodnocovač jízdenky, který při označení speciální karty zacinká. Asi nejpopulárnější pražská tramvaj současnosti je hrdinka pražských kolejích Mazačka. Tento vůz s evidenčním číslem 5572 je oranžová zkrácená tramvaj T3 bez zadních oken, která se stala nečekanou celebritou. Možná je teď ta chvíle si říci, čemu vlastně Mazačka slouží. Cestující totiž nevozí. Jak název Mazačka napovídá, je hlavním úkolem populární tramvaje mazat koleje. V zatáčkách dochází k velkému tření mezi tramvajovými koly a kolejnicí, což způsobuje jednak známé tramvajové skřípání a také rychlé opotřebení materiálu. Mazačka má na podvozku speciální trysky, které na bok kolejnice vstřikují směs oleje a vody, což výrazně snižuje hluk projíždějících tramvají a obrušování kolejí. V létě navíc Mazačka pomáhá kropit zatravněné pásy mezi kolejemi, aby v horku neuschly. Mazačka je celebrita mezi tramvajemi. Na korbě má nainstalovanou webkameru, která vysílá živý přenos ze svých jízd po Praze. Má svůj fanklub na Facebooku, vlastní merchandising a vždy, když projíždí Prahou, vzbudí pozdvižení. Lidé se zastavují, Mazačce mávají a hojně si ji fotí. A ještě jeden tip vám dám. Pokud kolem vás projede na lince 23 vůz s číslem 6102, vězte, že je to nejstarší dochovaná tramvaj T3 na světě, která stále vozí lidi. Vyrobena byla v roce 1962, tedy v přelomovém roce, kdy se T3 dostaly oficiálně do pravidelného provozu v Praze na tehdejších linkách 4 a 27. A víte co? Nestyďte se přiznat, že T3 milujete jako já. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Máte naladěné Signál Rádio, prodloužený víkend nabídne spoustu neobvyklých zážitků. Možná by vás mohlo zajímat, že v sobotu se budou po celé republice otevírat veřejnosti mlýny. Do dne otevřených mlýnů se zapojí více než 50 míst po celém Česku a půjde jak o známé památky, tak i soukromé objekty nebo skanzeny. Budeme tak moci nahlédnout do vodních i větrných mlýnů, kam se běžně nedostaneme. Tak toho určitě využijte. No a další tipy na prodloužený víkend najdete i na našem webu signalradio.cz. Tam najdete spoustu inspirace.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na 80.

0: Alphavel a Sounds Like a Melody v dopoledním vysílání Signál Rádia. Za chvíli už ABBA nebo Cyndi Lauper, ale teď ještě kolega Luboš Dvořák, který se vydal po stopách hvězdáře.
1: Ten, kdo jezdí po dálnici od Prahy na Mladou Boleslav a dál, tak určitě si všiml zámku v Benátkách nad Jizerou. Tak to se tam nad řekou tyčí už 500 let. Letos má narozeniny. Když ho v roce 1526 hrabě Bedřich z Donína dobudoval, netušil, že za 73 let zde bude pobývat vzácná návštěva. Tycho Brahe, který je považován za nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy před vynálezem dalekohledu v roce 1609. Právě proto město spustilo interaktivní hru pro děti i dospělé, inspirovanou zmíněným výročím, ale také příběhem jednoho z nejznámějších astronomů, který zde pozoroval noční oblohu. Ke hře stačí pouze telefon s daty, není nutná aplikace. Hra má 13 zastavení na trase dlouhé necelého 0,5 kilometru a zájemce tak provede po známých i neznámých místech Nových Benátek. Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvá věky, tvrdil už tenkrát Tycho Brahe. Z Benátek zdraví Luboš Dvořák.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřába. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Stále hezký květnový den přeje Lucie Sinková. Kandidáty na senátory i prezidenta budou možná lidé nadále vybírat ze samostatných hlasovacích lístků. Adepti nebudou uvedeni na společném hlasovacím lístku, jak s tím zatím počítá zákon o správě voleb. Senát včera změnu schválil ve snaze usnadnit v rámci senátorského návrhu ANO hlasování pro nevidomé a slabozraké. Psychiatra Jana Cimického už dvakrát soud uznal vinným ze sexuálních útoků a vydírání několika desítek žen. Přesto podle zjištění redakce iDnes.cz nadále ordinuje a je v kontaktu s pacienty. Na jeho pokračující praxi upozornil i obhájce Miroslav Kučerka, a to po posledním soudním jednání, když uvedl, že se Cimický řízení neúčastní a připomněl, že má na to právo. Na nádraží Ústí nad Labem Západ narazila dnes ráno lokomotiva do stojícího osobního vlaku. Informuje o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Záchranáři odvezli 3 lidi s lehčím zraněním do ústecké nemocnice, jak potvrdil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Událost nemá vliv na dopravu na železničním koridoru z Prahy přes Ústí do Děčína. Omezen je provoz pouze na místě.
2: Co se děje v regionu?
4: Stavba nové trasy pražského metra přináší také zajímavé objevy. Jedním z nich je asi 2centimetrová fosílie, která se na první pohled tváří jako kříženec pavouka a trilobita. Podrobné zkoumání ukázalo, že se jedná o dosud neobjevený druh, který žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Kapitáni irských ligových týmů vyzvali fotbalovou reprezentaci k bojkotu nadcházejícího utkání Ligy národů s Izraelem. Jako důvod v otevřeném dopisu Národního svazu uvedli genocidu v pásmu Gazy. Připomeňme, že Irsko v Lize národů nastoupí proti Izraeli nejprve 27. září venku a domácí zápas v Dublinu ho čeká 4. října.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešek bude většinou oblačný, nejprve jen výjimečně přehánky, ale během dne od západu místy přehánky více a ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
2: Signál Rádio.
5: Bylo 10 hodin, dnešní dopoledne už je na vlnách Signál Rádia pěkně rozjeté. Máme 7. května a v roce 2016 se Princeovo výběrové album největších hitů dostalo na první místo amerického žebříčku Billboard Hot 100 a hned druhé místo obsadilo jeho album z 80. let Purple Rain. Tento úspěch byl bohužel vykoupený nečekaným úmrtím zpěváka. Za chvíli si nenechte ujít ani další zajímavosti z hudební historie. Teď vám hezký poslech Signál Rádia přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také dnes dopoledne máte ten správný signál a už je tu i kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií 7. květnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Je tu čtvrtek, vlastně pro některé šťastlivce už spíše takový pátek. Proto si s úlevou můžeme zapět s bandou Mamas and Papas jejich píseň O pondělku. Ta 7. květnový den přesně před 60 lety vystoupala na čelo singlové hitparády ve Spojených státech. Ačkoliv formace přiznala, že se jim vlastně skladba moc nelíbila, posluchačům a kritikům evidentně ano, jelikož si za ní vysloužili též cenu.

jdeme do našich oblíbených osmdesátek. 38 let nazpět se v Americe nehrál žádný song víc než ten s názvem Wishing Well. Na svědomí ho měl domácí zpěvák a skladatel Sananda Francesco Maitreya, kterého ale svět zná pod uměleckým jménem Terence Trent D'Arby.

Dnes to celé uzavřeme hrábnutím do kytar. Počínaje 7. květnem 2016 totiž frontman Guns N' Roses Axl Rose nahradil Briana Johnsona jako hlavního zpěváka legendárních AC/DC. Brian musel ukončit turné s kapelou, protože mu hrozila trvalá ztráta sluchu kvůli prodaženému bubínku na levém uchu. Nicméně zranění nebylo fatální. Johnson se nakonec připojil zpět k elektrizujícím rockerům v lednu 2019. Parádní čtvrtek, případně blížící se prodloužený víkend, vám přeje Lukáš Bláha ze Signálu.

0: vám hezký poslech Signál Rádia. Možná to nevíte, ale právě probíhá týden kompostu. Ve vybraných kompostárnách dostanete až do soboty pytel kvalitního kompostu zdarma. Šestý ročník osvětové akce Nakopej si pytel probíhá v rámci Mezinárodního týdne kompostování. No a kromě kompostu zdarma, tak můžete na vlastní oči vidět, jak se bioodpad vrací zpět do přírodního koloběhu. Takže jestli máte truhlíky, zahrádky, určitě byste toho měli využít.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Jo, Kylie Minogue zpívala o tom, že by si přála být šťastná. Já si myslím, že šťastní můžeme být všichni, protože máme před sebou prodloužený víkend. Teď už je se mnou ve studiu Lukáš Ferelich, vítám tě tady.
1: Krásné dopoledne, cítím, jak to klepe na dveře.
0: Je to tak, má být docela i hezké počasí, takže ideální někam na výlety. Ale myslím si, že mám i tip na to, proč se těšit na ten příští týden. Protože se v příštím týdnu od pondělí do pátku vrací do našeho éteru oblíbená kvízová hra Ano nebo ne. A v ní budeme rozdávat tentokrát rovnou dva krásné dárky.
1: Ano.
0: Budou to vstupenky na natáčení Prima Partičky.
1: Ale.
0: Skvělý televizní pořad. Dostanete se do zákulisí, potkáte se tam vlastně se všemi protagonisty, známými jmény. Uvidíte, jak to vlastně probíhá, celé to natáčení, jak takový pořad vzniká. No a k těm vstupenkám vám ještě dáme i náš rádiový hrneček, o který si k nám velmi často píšete, že se vám líbí.
1: Ano, to je pravda, na sociálních sítích bylo spoustu komentářů, dokonce i zpráv a vzkazů, že byste chtěli hrneček, takže dáme tu možnost. Já bych ještě jenom poradil posluchačům k té soutěži Ano nebo ne. Ono to platí od pradávna. Když nevíš, říkej ne.
0: Dobře, ale vy určitě víte, že máte dál zůstat se Signál rádiem. Užijte si prodloužený víkend, mimochodem zítra se spolu ráno uslyšíme. Užijte si taky odpoledne s Lukášem, no a hlavně, jak jsem říkal, v příštím týdnu si nenechte ujít ranní vysílání a hru Ano nebo ne. Teď už posílám Roje Orbisna, ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Bee Gees, Erasure nebo třeba Bonnie Tyler, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Posledejte v Praze, křižovatka ulic Slévačská a Poděbradská. Tady havarovalo osobní vozidlo s tramvají, tvoří překážku na vozovce, projíždí se ve znížené rychlosti. Tak tady dejte nohu z plynu a hlavně jeďte opatrně.
1: Signál Radio je s vámi i o víkendech. V sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Hezký květnový den před prodlouženým víkendem přeje Lucie Sinková. Premiér Andrej Babiš přijme zítra v Kramářově vile belgického předsedu vlády. Jednat mají o rozvoji hospodářských a průmyslových vztahů, obranné spolupráci, energetické bezpečnosti či jaderné energetice. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu splál les. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, přidali požářiště správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Připomeňme, že oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa. V jednu chvíli zasahovalo i přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Strana Alternativa pro Německo by v zářijových volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mohla získat až 41% hlasů. Do sněmu v zemi na východě Německa by se podle něj dostaly už jen 3 další strany. Dodejme, že volby se konají 6. září a Německo by po nich mohlo mít prvního zemského premiéra z této strany. Tajná služba ji ale označila za prokazatelně pravicově extremistickou.
0: Co se děje v regionu?
1: Způsob odpálení bankomatu v Kunraticích dnes ráno byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově, uvedl to mluvčí pražské policie Richard Hrdina. K události došlo dnes zhruba kolem 3:30 ráno v obchodním centru v Dobronické ulici. Po pachatelích pátral psovod i vrtulník s termovizí. Pachatele se zatím nepodařilo vypátrat.
0: Sport.
1: Hvězdný slovenský cyklista Peter Sagan chybí už druhým rokem v profesionálním peletonu. Jeho popularita přesto neuvadá. 36-letý žilinský sportovec je rád, že se rozhodl kariéru uzavřít, jak uvedl v rozhovoru s novináři u příležitosti jeho představení v roli ambasadora závodu L'Étape Czech Republic by Tour France. Jak se nechal slyšet, je víc vytížený než během závodní kariéry.
0: Signál Radio, počasí.
1: I když se sem tam objevuje sluníčko, obloha je převážně oblačná, zatažená, místy jsou i přehánky. Nejvíce srážek dorazí hlavně na sever a západ území. Ojediněle se může přidat i bouřka. Večer ovšem déšť i oblačnost postupně začne ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů. Na jihovýchodě Moravy a ve Slezsku naměříme i 23. Na Signál Radio opět v rytmu 80.
0: Signál Radio.
2: Signál Radio. 11:02, hezké dopoledne přeje Signál Radio. Už za moment se vydáme do Liberce, kde v zoologické zahradě chystají změny pro letošní sezónu. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Tears for Fears.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: skupina Erasure teď s námi na Signál Rádiu. Zoologická zahrada v Liberci bude po letošních letních prázdninách bez slonů. Jako poslední ji opustí 24-letá slonice Bella a jejím domovem se stane specializované zařízení až ve Walesu, které dlouhodobě poskytuje péči slonům s komplikovanou minulostí, mezi něž Bella patří. Víc prozradí ředitel zoo David Nejedlo.
1: Jeden z těch důvodů je, že i když je Bella psychicky komplikovaný slon s nějakou komplikovanou historií, která začala cirkusovým vystupováním až po angažmá v několika zoologických zahradách s velkou skupinou slonů, kam se nedokázala zařadit. Přesto přes všecko je to zvíře, které je sociální, sociálně žijící. A je vždycky pro něj lepší, když žije v nějakém kontaktu s jedincem svého druhu. A právě Scandavale je zařízení, které této úrovni může nabídnout podobné podmínky, jako my jsme měli v Liberci před 12 lety.
0: Samice slona indického Bella žila v liberecké zoo posledních 5 let zcela sama a to je také jedním z důvodů, proč se bude stěhovat. Navštívit ji bude možné pouze do konce letních prázdnin.

0: mít v nohách cyklista Pavel Kafka, to vše, aby pomohl tam, kde je to potřeba. Dobrý skutek můžete udělat i vy, podrobnosti máme na Facebooku. Tak se mrkněte a užívejte dopoledne.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Za necelé dvě minutky udeří pravé poledne. Společnost vám dělá Signál Radio a to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. Zazní Aha, Ace of Base nebo třeba Kim Wilde. Teď pojďme na zprávy a taky na silnice.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 9. Kolbenova ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel a nárazové zdržení do 5 minut. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Pěkné poledne před prodlouženým víkendem přeje Lucie Sinková. Jestli plánujete větší nákup, vyplatí se vyrazit ještě dnes. Většina obchodů totiž bude mít během zítřejšího svátku zavřeno. Zákon o prodejní době určuje, že prodejny větší než 200 metrů čtverečních musí během vybraných svátků zůstat uzavřené. Týká se to například Velikonočního pondělí, ale právě i Dne vítězství, který připadá na zítřek. Supermarkety tak zůstanou po celý den zavřené. Pokud by se teď konaly volby, zvítězilo by v nich hnutí ANO. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Do sněmovny by se těsně nedostali motoristé. Právě tato strana a její politici zaznívali nejčastěji v odpovědi na otázku, co dotazované v posledním měsíci zklamalo. Výletní loď Hondius, kde se objevil nebezpečný hantavirus, opustilo po úmrtí prvního nakaženého 23 pasažérů. Tito lidé vystoupili na ostrově Svatá Helena, kde loď zakotvila. Nikdo v tuto chvíli neví, kde se tito lidé nacházejí a v jakém jsou zdravotním stavu. Experti Světové zdravotnické organizace po nich pátrají.
1: Co se děje v regionu?
3: Dětská hřiště na území městské části Praha 5 projdou kontrolou. Radnice tak reaguje na nedávné poranění 8letého chlapce, který si po jediné jízdě na skluzavce na hřiště Okrouhlík na Klamovce zlomil dva obratle. Skluzavka, na kterou si stěžují také další rodiče, je až do vyšetření nehody uzavřena a všechna hřiště projdou odbornou kontrolou. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Rychlostním kanoistům začne od zítřka do neděle v Segedu světový pohár, který bude mít mnohem větší význam než dříve. V novém systému olympijské kvalifikace budou ve světovém poháru získávat body do klíčového žebříčku pro zajištění účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba čeští olympijští šampioni z Paříže, kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Celkem bude v Maďarsku startovat 33 českých reprezentantů.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I když se sem tam objevuje sluníčko, obloha je převážně oblačná, zatažená, místy jsou i přehánky. Nejvíce srážek dorazí hlavně na sever a západ území. Ojediněle se může přidat i bouřka. Večer ovšem déšť i oblačnost postupně začne ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, na jihovýchodě Moravy a ve Slezsku naměříme i 23. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
4: Tři minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Jestli se letos chystáte na dovolenou k Jadranu, za chvíli vás potěším. Z Chorvatska přišly dobré zprávy. Já jsem Lukáš Frelich a na start zahraje George Harrison. Dobrou chuť k obědu.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a skupina AHA. Jestli letos plánujete dovolenou v Chorvatsku, mám dobrou zprávu. Po dlouhých 5 letech se znovu veřejnosti otevře ostrov v Černé hoře Svatý Štefan. Zamířit sem budete moci na začátku července, přístupné budou 2 pláže a ta třetí zůstane pouze pro hotelové hosty. Krásný ostrůvek má tu zvláštnost, že je s pevninou spojen pouze písčitým pásem a v minulosti tady nocovala třeba Marilyn Monroe nebo Elizabeth Taylor. Vy o prázdninách můžete taky a ať už budete cestovat kamkoliv, vemte signál rádio sebou přes naší mobilní aplikaci.

0: kytarové rytmy a Scorpions na Signál rádiu. V Brně se chystají více využívat umělou inteligenci. Nově si s AI popovídáte třeba na webu města. Víc prozradím za chvíli. Elton John, Roxette nebo třeba Petr Muk vám zkrátí čekání. Tak zůstaňte dál v naší společnosti.
1: Magneťák Signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Brno chystá rozšíření komunikační platformy na bázi AI. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Rozvoj informačních technologií v Brně pokračuje. Radní schválili zadávací řízení na vznik jednotné AI platformy a zároveň přijali akční plán pro kybernetickou bezpečnost města. Město připraví platformu, která propojí komunikaci směrem k veřejnosti s interními agendami v jednom prostředí. Řešení poběží na městské infrastruktuře, což zajistí plnou kontrolu nad daty i provozem. Součástí projektu bude nasazení chatbotů pro web města i weby městských částí a také interní AI nástroje. Platforma umožní automatizaci vybraných pracovních procesů a dodavatel zajistí kompletní dodávku včetně hardwaru, softwaru, implementace a následného provozu. Systém bude připraven na další rozvoj. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10 milionů korun bez DPH. Umělá inteligence tedy míří i do Brna. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Joy, Touch by Touch, tady je Signál Radio a 3 minuty zbývají do 13. hodiny. Za moment Europe, OMD anebo třeba skupina ABBA, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už Lucie Sinková připravila další zprávy a já ještě prozradím, jak to vypadá v provozu.
1: Signál Radio, doprava.
0: V současnou chvíli se nám začal komplikovat výjezd z Prahy po dálnici D8. Zdržíte se mezi 3,5 až 4 kilometrem ve směru na Ústí nad Labem. Tady je nehoda 2 nákladních vozidel. Pozor, taky dejte v centru našeho města na Praze 5, ulice Ostrovského mezi křižovatkami Radlická a Na Skalce. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, nárazově se vytváří kolona. Tak s tím počítejte a šťastnou cestu.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Knižní hrdinka Conny užívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Pěkné květnové odpoledne přeje Lucie Sinková. Evropská komise poslala Česku další otázky kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Brusel chce vědět, jak stát řeší vztah mezi Babišem a holdingem Agrofert a zda firma nečerpá evropské dotace. Podle Seznam zpráv mají české úřady vysvětlit i opatření, která mají střetu zájmu zabránit. Výdaje domácností v Česku rostou, přestože se inflace na začátku letošního roku držela pod 2%. Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnosti Home Credit má teď 65% domácností vyšší měsíční výdaje než před rokem. Hlavním důvodem je vyšší cena potravin a obecné zdražování. Lidé se snaží šetřit zejména na cestování, ale také na potravinách či oblečení. Dva vlci z Broumovska z GPS obojky vykazují běžné chování, pohybují se na rozsáhlém území a nevyhledávají blízkost lidí. Ochranáři jim letos dali telemetrické obojky v reakci na oznámené blízké setkání vlka s člověkem v obci Hinčice. První měsíc sledování obou vlků nepřineslo žádné znepokojivé informace.
2: Co se děje v regionu?
4: Pražský hrad chystá stavbu vzdělávacího centra. Vzniknout by mělo v nevyužívaných novogotických kanovnických domech u hradního náměstí u svatého Jiří. Přestavba domů, ve kterých vznikne i podzemní multimediální sál, by mohla začít do 3 let. Vzdělávací centrum by také mohlo převzít roli někdejšího domu dětí a mládeže, který v areálu Pražského hradu postupně zanikl. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Během oslav ve francouzské metropoli po postupu fotbalistů PSG do finále Ligy mistrů utrpělo zranění 34 lidí, z toho 23 policistů. Francouzský ministr vnitra dnes médiím vyčíslil, že zadrženo kvůli výtržnostem bylo 127 lidí. Řada z nich po policistech házela zábavní pyrotechniku a ti reagovali slzným plynem. Jeden člověk je vážně zraněný.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešní den trošku připomíná apríl, místy slunečno, ale většinou oblačno a na severozápadě a severu Čech i přehánky, jinde pouze výjimečně. Lokálně se objeví i bouřky, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme i 23. A místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio.
5: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Naše hlavní město má novou zahradu, podrobnosti přidám za chvíli. Lukáš Frelich s vámi a tady jsou Soul Sister. Užívejte odpoledne.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dalibor Janda na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu.
0: Naše metropole má nový turistický cíl. Veřejnosti se včera po více než 10 letech otevřela Hartigovská zahrada na Pražském hradě. Vše prozradil ráno Jirka Svoboda.
2: Nový prostor je součástí komplexu Jižních zahrad a podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnálka by to mělo být místo, které je vlídné a přátelské.
3: Krásné místo uprostřed hlavního města Prahy, kde k vám nedolehne jediný hluk z města okolo vás, ale ani hluk z návštěvnického provozu, který umí být na Pražském hradě intenzivní. My proto věříme, že si sem najdou cestu obzvláště ti, kteří hledají
2: do konce roku chce správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. A ještě dodám, že vstup je zdarma.
0: Vstávat s vámi budeme zase v pondělí ráno a do hry se i vrátí naše kvízová hra Ano nebo ne. Tak buďte u toho s námi už o časti.
1: Vstávejte se Signál Rádiem, a budete vědět víc. Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.
4: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Před námi je píseň, která má za sebou bohatý život. Originál už v roce 1971, remix o 10 let později, který se v roce 2010 objevil v reklamě na auto a roku 2012 jí moderní hudebník Olimers zaspíval živě na festivalu. Není toho zrovna málo, zároveň jde o jediný případ, kdy je remix úspěšnější než originál. Určitě ho znáte, Madness, It Must Be Love.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ještě 3 minuty zbývají do 14. hodiny. Doufám, že čas v práci vám pěkně utíká. Za moment třeba Inexis, M People nebo Rod Stewart, to nejlepší z 80. let. Chystá už se Lucie Sinková, nese zprávy a já ještě přidám informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Posledejte ve středu Brna, Hladíkova ulice hlásí nehodu 3 osobních vozidel a neprůjezdný 1 jízdní pruh. Nárazově se zdržíte asi na 10 minut. Další komplikace vás potom čeká v Praze v Březiněvsi. Tady na hlavní ulici se srazily 2 osobní vozidla, jezdí se 1 jízdním pruhem. Počítejte s nárazovým zdržením a šťastnou cestu.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Knižní hrdinka Conny užívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Ve 2 odpoledne hezký den před prodlouženým víkendem přeje stále Lucie Sinková. Jestli se chystáte na větší nákup, je nejvyšší čas vyrazit do obchodů, protože zítra kvůli státnímu svátku zůstanou velké prodejny zavřené. Zákon nařizuje uzavření obchodů nad 200 metrů čtverečních právě během vybraných svátků a mezi ně patří i Den vítězství. Slovensko o zhruba čtvrtinu navýší finanční podporu chovatelům dojnic. Mimořádnou dotací ve výši 7,75 milionů eur, tedy v přepočtu 187 milionů korun, chce farmářům kompenzovat klesající výkupní ceny mléka v době jeho přebytku na evropském trhu. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Richard Takáč. Český ministr zahraničí Petr Macinka se zítra v Berlíně setká se svým německým protějškem. Ministr i v den výročí konce druhé světové války položí květiny v památníku Plecenze, který je na místě popravčí místnosti, kde za druhé světové války přišly o život mimo jiné stovky Čechoslováků.
2: Co se děje v regionu?
4: Do boje s problémovými lidmi se vydali na sídlišti Hřepy. Podle zdejšího místostarosty Martina Benkoviče se do zdejší lokality přesunuli lidé, kteří dříve pobývali na Andělu. Pražská městská policie tu proto posílí své hlídky. Mimo jiné využije i strážníky z oddělení psovodů a jízdní hlídky na koních. Stejný problém řešili v Praze 4 a v Praze 12. Tady se zesílené hlídky strážníků osvědčily. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté nastoupí v dnešním úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem, který doplnil tým po českých hrách v Českých Budějovicích. Na střídačce mu bude krýt záda Josef Kořenář. Novinářům to řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešní den trošku připomíná apríl. Místy slunečno, ale většinou oblačno a na severozápadě a severu Čech i přehánky. Jinde pouze výjimečně. Lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme i 23. A místy může foukat. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio.
5: Dvě minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 7.5. patří v hudební minulosti mezi ty šťastné a úspěšné. Víc prozradím už za moment. S vámi Lukáš Frelich a teď i Nena.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle hraje Signál Rádio. Pamatujete si ještě na dnes už legendární formaci Mamas and Papas? Tahle kapela vydala single, který se jim vlastně vůbec nelíbil a přesto byl tolik úspěšný. Podrobnosti a další pohled do hudební historie má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Je tu čtvrtek, vlastně pro některé šťastlivce už spíše takový pátek. Proto si s úlevou můžeme zapět s bandou Mamas and Papas jejich píseň O pondělku. Ta 7. květnový den přesně před 60 lety vystoupala na čelo singlové hitparády ve Spojených státech. Ačkoliv formace přiznala, že se jim vlastně skladba moc nelíbila, posluchačům a kritikům evidentně ano, jelikož si za ní vysloužili též

Jdeme do našich oblíbených osmdesátek. 38 let nazpět se v Americe nehrál žádný song víc než ten s názvem Wishing Well. Na svědomí ho měl domácí zpěvák a skladatel Sananda Francesco Maitreya, kterého ale svět zná pod uměleckým jménem Terence Trent D'Arby.

Dnes to celé uzavřeme hrábnutím do kytar. Počínaje 7. květnem 2016 totiž frontman Guns N' Roses Axl Rose nahradil Briana Johnsona jako hlavního zpěváka legendárních AC/DC. Brian musel ukončit turné s kapelou, protože mu hrozila trvalá ztráta sluchu kvůli proraženému bubínku na levém uchu. Nicméně zranění nebylo fatální. Johnson se nakonec připojil zpět k elektrizujícím rockerům v lednu 2019. Parádní čtvrtek, případně blížící se prodloužený víkend, vám přeje Lukáš Bláha ze Signálu.

0: Takhle zní Signál Radio a Komunárc. Prohlídka sněmovny, cyklistický závod nebo neobvyklý koncert. To je jen zlomek toho, co se bude dít o prodlouženém víkendu v našem hlavním městě. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Michael Jackson, Madonna nebo třeba Bee Gees se postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: I could stay awake just to hear.

0: Za 3:15 je s vámi Signál Rádio. Další květnový prodloužený víkend je tady. Jak zjistil Honza Navrátil, tak je v Praze opět kam vyrazit.
1: Hezký den, 3 dny volna přímo vybízí k tomu vyrazit za zábavou, kulturou a nebo na výlet. Mám pro vás pár tipů a začneme třeba hned několika dny otevřených dveří. Ve svátek 8. května se totiž zájemcům otevírá například pražský Lichtenštejnský palác, senát a nebo poslanecká sněmovna. Kdo má rád sport, tak si nenechá ujít nejstarší dráhový cyklistický závod na starém kontinentě. Velká cena Framaru se pojede tradičně na velodromu TJ Kovo Třebešín v Praze Strašnicích. Pražská mobilní zvonkohra slaví 25. koncertní sezónu, a to speciálním koncertem. Proběhne v sobotu 9. května od 10 do 20 hodin v areálu Rozmarína v ulici Vltavanů na Praze 4. Víte o tom, že ve sklepení hotelu Jalta na Václavském náměstí byl a je velký bunkr? V sobotu se otevře veřejnosti, tak se vyražte podívat, jak fungoval. A zvu vás samozřejmě také na trhy, probíhají například na Kulaťáku, na Náplavce a třeba i na Heřmaňáku na Praze 7. A končíme v Chuchli na Koních. Tady vrcholí úvodní část dostihové sezóny, letos už 105. velkou jarní cenou. Tak hezký další květnový víkend přeje Honza Navrátil.

si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

0: Za 3 minuty udeří 15. hodina. Na Signál rádiu pro vás chystáme další zprávy, taky informace ze silnic a hned potom budeme hrát to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Queenie, Undercover nebo třeba John Farnham za moment.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po silnici 52. 4,5 kilometr, tady je nehoda osobáku s nákladňákem. Nárazové zdržení je tady asi na 10 minut. Další komplikace vás potom čeká na Praze 4, křižovatka ulic Štúrova a Libušská. Tady osobní vozidlo srazilo chodce, i tady se nárazově zdržíte. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezké čtvrteční odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také zprávy. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Požářiště předali správě parku k dohledu. Dodejme, že hořelo zhruba na 100 hektarech. Přebytek zahraničního obchodu České republiky v březnu meziročně stoupl o 3,8 miliardy korun na 31,9 miliardy. Kladně se na tom podepsalo zejména obchodování s ostatními dopravními prostředky, jako jsou letadla, lodě, lokomotivy nebo jízdní kola, a také auta. Pokračuje ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu Miluše Kavěnová.
4: V březnu jsme na straně vývozu zaznamenali nejvyšší meziroční nárůst u počítačů, elektronických a optických přístrojů ve výši 5,6 miliard korun. Hodnota dovozu vzrostla meziročně nejvíce u skupiny koks a rafinované ropné produkty, a to o 3,7 miliard korun.
3: V Amsterdamu byla hospitalizovaná žena s příznaky hantaviru. Z výletní lodi na svaté Heleně dříve vystoupilo asi 40 lidí. Uvedly to nizozemské úřady.
2: Co se děje v regionu?
3: Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží vstupuje do další fáze modernizací kolejišť a nástupišť v další části stanice. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku tak budou končit na novém nádraží v Bubnech. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Přestavba jednoho z nejvýznamnějších pražských nádraží by měla končit na konci příštího roku.
2: Sport.
3: Na Giro d'Italia, které startuje zítra v bulharském Nesebru, se představí tři čeští cyklisté. Na poslední chvíli se dostal na startovní listinu Matyáš Kopecký, kterého čeká premiéra na Grand Tour, stejně jako jeho bratra Tomáše. Už po deváté bude na Giro startovat také Jan Hirt.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Venku je oblačno, místy i s přeháňkami, a teploty měříme od 17 do 21 stupňů. V noci na pátek bude oblačno a zataženo s teplotami od 10 do 6 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy sváteční den, nám nabídne oblačnou oblohu, přeháňky a déšť se objeví pouze výjimečně. Vítr v pátek zafouká od severu rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší teploty naměříme od 15 do 19, na horách kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. Hezké odpoledne se Signálem přeje Honza Navrátil.
2: Signál Rádio.
5: 15 hodin a 2 minuty, posloucháte Signál Rádio. Za moment se vydáme do světa sportu a přidám tip, kde najdete nejlepší akce, kam vyrazit. Na start Strangers s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Kvíni, teď s námi na Signál Rádiu. Jestli patříte mezi fotbalové fanoušky, tak určitě víte, že fotbalový svátek je tady. V sobotu úderem 19. hodiny se rozehraje v pražském Edenu derby. Domácí Slavia přivítá Spartu a hrát se bude doslova o všechno. Pokud totiž domácí vyhrají, mohou začít slavit zisk titulu. Pochopitelně Sparta se bude snažit tomu zabránit a vše může ještě ovlivnit výkon rozhodčího. Hlavním sudím utkání bude Karel Rouček, který už má s pískáním derby dvou pražských ex zkušenosti. U VARu bude sedět dvojice Marek Radina a Lukáš Machač. Tak jen doufejme, že to bude pěkný, koukatelný fotbal a ne rozkouskovaná hra plná faulů.

0: Paul Young, skoro až romantické rytmy a velká klasika z osmdesátek. Blížící se víkend nabídne opravdu hodně možností, jak využít volno. Vyrazit můžete třeba na sraz Trabantů, zastavit se na slavnostech Perníku nebo si užít stará auta, co budou závodit na Masarykově okruhu v Brně. Nejlepší akce pro váš volný čas máme na webu. Stačí si vybrat a vyrazit. signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. V sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Eurythmics za 5 minut 3/4 na 4. Tady je Signál Radio a se mnou Terka Veselá ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Před námi je prodloužený víkend. Mm-hmm. Máš přichystán nějaký program? Vycestuješ někam?
1: Hele, buď někam pojedeme s přítelem, anebo budeme prostě jenom tak jako dělat výletíky na kolojec třeba nebo tak. Ráda bych byla v přírodě, ještě nevím. Co ty?
0: Zní to dobře. Já se těším, protože já v sobotu ráno budu vstávat s našimi posluchači. Já budu totiž tady.
1: Ty jsi tady.
0: Ano. Po dlouhé době budu mít tu čest vzbudit naše posluchače. Yeah. Ještě v sobotu ráno. Jo? V den, kdy každý vstává brzo, aby si ten den užil. Ano. Takže já se na to těším. A budu s vámi tedy v sobotu úderem 8 hodiny raní a zahraju třeba i tobě někam na výlet. No,
1: no tak já se tě pustím.
0: Tak doufám, že pošlete ještě nějaký fotky třeba přes naši mobilní apku. Konec konců to můžete udělat i vy z prodlouženého víkendu. Mějte se krásně, loučím se a slyšíme se v sobotu. Ahoj.

0: Na Signal Radio se spolu s Brianem Adamsem loučíme s 15. hodinou. S odbytím 16. přivítáme zprávy Honzy Navrátila a pak se zase rychle vrátíme k oblíbeným osmdesátkám. Tentokrát od Kaomy, Stevieho B nebo Stinga.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ještě ale rychlá doprava. Jako první zamíříme do ulice Radlická na Praze 5. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou. Praha 6 a ulice Bělohorská naopak hlásí nehodu dvou osobáků ve směru do ulice Karlovarská. Dále si dejte pozor na 36. kilometru D1 ve směru na Ostravu na nehodu 4 osobních vozidel a v neposlední řadě projíždějte opatrně na sjezdu z D5 ve směru na Rozvadov, tedy na exitu 28. I tady se momentálně vyšetřuje nehoda. To by pro tuhle hodinu bylo z dopravy vše, tak mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, posloucháte Signál, na řadu přichází zprávy. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání v takzvané bitcoinové kauze podali stížnost všichni tři noví obvinění. Rozhodovat o nich bude nejvyšší státní zastupitelství. Připomeňme, že vyšetřovatelé v kauze obvinili ex-ministra Pavla Blažka, jeho náměstka Radomíra Daňhela a také advokáta Káry Matice, který zastupoval programátora Tomáše Jiříkovského, který bitcoiny státu věnoval. Řidiči v Česku platí za pohonné hmoty stále více. Litr benzínu stál ve středu v průměru 42 korun a 80 haléřů, nafta pak 43 korun a 31 haléřů za litr. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Benzín za týden zdražil o korunu a 14 haléřů, nafta pak o 49 haléřů. Podle analytiků zdražování nekončí. Ministr zahraničí Petr Macinka finišuje s budováním svého poradního týmu. Do Černínského paláce míří bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt a také zkušená diplomatka Eva Filipi. Definitivní složení svého poradního týmu plánuje ministr představit příští týden ve středu.
0: Co se děje v regionu?
1: Dětská hřiště na území městské části Praha 5 projdou kontrolou. Radnice tak reaguje na nedávné poranění 8letého chlapce, který si po jediné jízdě na skluzavce na hřiště Okrouhlík na Klamovce zlomil dva obratle. Skluzavka, na kterou si stěžují také další rodiče, je až do vyšetření nehody uzavřena. A všechna hřiště projdou odbornou kontrolou.
0: Sport.
1: Dalibor Svrčina vypadl na antukovém turnaji v Římě v prvním kole. Mojmirovi Kecmanovičovi ze Srbska podlehl 2-6 a 3-6. Duel proti 70. hráči světa ztratil za necelou hodinu a půl. A čeští hokejisté nastoupí v dnešním úvodním utkání na švédských hrách Engholmu proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, místy i s přeháňkami a teploty měříme od 17 do 21 stupňů. V noci na zítřek bude obloha oblačná a zatažená, teploty klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia. Zítřejší páteční sváteční den nám nabídne oblačnou oblohu, přeháňky a déšť se objeví pouze výjimečně. Vítr zafouká od severu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 15 a 19 stupni, na horách kolem 8. Tolik zprávy, pokračujeme 80. Hezký poslech.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkné odpoledne všem, co ladí Signál Rádio. Od mikrofonu vás moc zdraví Terka Veselá. A jelikož pauza od hudby už byla dlouhá dost, tak se pojďme zase vrátit. Čeká tu na vás Kauma, Stevie V a Billy Joel a pak vyrazíme na hrad do Bečova, tak snad u toho budete s námi. Pro teď ale pěkný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio nám odpoledne zpříjemnil Billy Joel a my si ho teď zpříjemníme i výletem na Karlovarsko. Tam státní hrad a zámek Bečov zpřístupnil pro veřejnost středověký hrad i s kaplí, ve které se našly dva bečovské poklady, relikviář svatého Maura a sbírka vín a koněku z 19. století. Horní hrad ze 14. století restaurátoři neopravovali tradičním způsobem, ale zakonzervovali ho ve stavu, v jakém se dochoval. Více k tomu poví ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková.
1: Tady ta obnova je významná právě tím konzervátorským přístupem, který je v českých podmínkách v takovémto rozsahu jedinečný a ukazuje právě i na vyspělost české památkové péče, která je postavená na odbornosti, odpovědnosti a také na velmi vysoké řemeslné kvalitě. Restaurátoři odvedli skvělou práci a myslím, že to, že návštěvník přijde a v podstatě nebude vnímat změny, tak je právě dobrou vizitkou pro to, jak ta práce je odvedená.
0: Na hradě a zámku v Bečově jsou otevřené dva nové návštěvnické okruhy. Jeden je věnovaný kapli, její výzdobě a zajímavostem. Druhý okruh ukazuje celý středověký hrad, včetně cesty po ochozu.

0: Soundtrack z Lvího krále nás přesunul do pár minut před 5:30. A pokud zrovna někdo z vás posloucháte z apky nebo online a jedete do toho tramvají, určitě si k cestě můžete tematicky poslechnout nový díl pořadu Miluju Prahu Davida Černého, který vypráví příběh o legendární tramvaji T3. Dozvíte se, jak dlouho už po Praze tento model jezdí, kolik jich zbývá, nebo čím je zrovna tenhle typ unikátní. Tak zabrouzdejte do našeho archivu na www.signalradio.cz a tento díl si poslechněte.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Za 2:05 to je čas, který ukazují hodiny Signál rádia. Co se mi tady taky ukazuje, je to, že po zprávách Honzy Navrátila budou osmdesátky od Erika Carmena, Aby nebo Phila Collinse a Filipa Baileyho. Takže určitě zůstaňte s námi, ale teď rychlý pohled na silnice.
1: Signál rádio, doprava.
0: Při 17. hodině zamíříme na D4 ve směru do Prahy. Tady si dejte pozor na 85. kilometru na nehodu dvou osobních vozidel. A ještě se přesuneme do Brna na Mendlovo náměstí, kde se kvůli nehodě dvou osobáků uzavřel jeden z jízdních pruhů a kde se tvoří kolona. Takže tady určitě počítejte možná s nějakým zpožděním a mějte bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Vítá vás Honza Navrátil. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa. V jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Správcům parku s dohledem pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
2: Požár považujeme za zlikvidovaný, zásah to byl náročný, jako je v podstatě každý požár v tom terénu na území Národního parku. Ten požár byl svojí rozlohou samozřejmě menší, takže jako úplně ho nemůžeme srovnávat. Samozřejmě my jsme získali některé vědomosti, od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár, posunuli jsme se jak ve vybavení technikou, takže a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby a schopnosti monitorovat ten požár ze vzduchu, což nám samozřejmě ušetří tu lidskou sílu a dává nám to mnohem lepší přehled o té situaci.
1: Česká národní banka zhoršila letošní výhled české ekonomiky. Hrubý domácí produkt podle nové prognózy vzroste o 2,5%. Předchozí predikce z února čekala růst 2,9% bodu. Množství jedu v dětské výživě nalezené v Rakousku v případu vydírání nebylo podle posudku životu nebezpečné. Zdravotní problémy ale způsobit mohlo. Připomeňme, že rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39-letého muže. Považuje ho za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a také na Slovensku.
0: Co se děje v regionu?
1: Stavba nové trasy pražského metra přináší také zajímavé objevy. Jedním z nich je asi 2centimetrová fosílie, která se na první pohled tváří jako kříženec pavouka a trilobita. Podrobné zkoumání ukázalo, že se jedná o dosud neobjevený druh, který žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi.
0: Sport.
1: Fotbalová liga mistrů zná oba finalisty. Detaily má sporták Petr Plintovič.
3: Soupeřem Arsenalu bude ve finále ligy mistrů obhájce trofeje PSG. Pařížskému celku stačila po domácím vítězství 5-4 k postupu remíza 1-1 na stadionu Bayernu Mnichov. Finále je na programu 30. května v Budapešti. Dnes čeká semifinále Evropské ligy Bragu s českým brankářem Lukášem Horníčkem. Portugalci budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního zápasu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, teploty měříme od 17 do 21 stupňů. V noci na pátek bude také oblačno a zataženo s teplotami od 10 do 6 stupňů. Zítřejší páteční den nabídne oblačnou oblohu, přehánky a déšť se objeví pouze výjimečně a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 15 do 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Pěkné odpoledne všem, ladíte Signál Rádio, před námi jsou hity Hungry Eyes, Take a Chance on Me a Easy Lover. A zatímco si budete tyhle osmdesátkové poklady užívat, můžete přemýšlet nad tím, jestli víte, co je to brzlík. Za chvíli si to totiž společně odhalíme, ale pro teď vám pohodový poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Hit Easy Lover se nesl éterem Signál Rádia. A já vám před chvílí položila otázku, jestli víte, co je to brzlík. Za mě to zní trochu jako nějaká rostlina, ale brzlík je prosím vás orgán, který je uložený za hrudní kostí a ještě donedávna se považoval prý za téměř zbytečný. Moderní věda ale prý začíná jeho význam přehodnocovat, protože výzkumy ukazují, že právě tento orgán hraje zásadní roli při formování imunitního systému v dětství a že zároveň může souviset i s tím, jak zdravě stárneme. Vědci totiž zjistili, že lidé, kterým brzlík funguje déle a zůstává v lepší kondici, mají často silnější imunitu, nižší riziko některých nemocí a podle některých studií dokonce i delší život. Co už je ale méně příjemné, je to, že tenhle orgán se začne zmenšovat už během dospívání a postupně se mění na tukovou tkání, takže právě proto si odborníci dlouho mysleli, že je důležitý jenom pro děti. Jenže teď to vypadá, že může být mnohem důležitější i v dospělosti. Zatímco my tedy řešíme vitamíny, zdravé jídlo nebo pohyb, vědci mezi tím zkoumají, jestli by jednou nešlo zpomalit právě stárnutí brzlíku a tím pomoci i celé imunitě. Tak je necháme pěkně pracovat, ať nám nějaký ten elixír mládí vyrobí a my zatím můžeme nadále poslouchat osmdesátky a že opravdu poctivé osmdesátky od Ricka Astleyho.

0: Půl šesté se necháváte unášet pozitivními vlnami Signál rádia a už za pár minut v tom budeme pokračovat s Laurou Branigan, John Bon Jovim nebo UB40.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Romantiku v reggae podání jste se vychutnali na Signál Rádio, kde přišel čas na to oprášit náš magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes roztočíme pásku v kazetě, na níž je název Eighth Wonder a přetočíme ji na song I am not scared. Ten se datuje do roku 1988 a zaručeně ho můžeme zařadit mezi největší hity kapely. Je ale určitě důležité zmínit, že skladbu nenapsali sami Eighth Wonder, ale Pet Shop Boys, kteří dokonce produkovali a později vydali i vlastní verzi. My se dnes ale pustíme tu, ve které dominuje hlas zpěvačky Patsy Kensit a která získala úspěch jako první. Tak pojďme na to, pěkný poslech.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Dvě minuty před šestou jste se Signál rádiem. To pro vás připravuje dnešní poslední dopravu a zprávy a hned po nich další várku osmdesátek od Madony, Kim Carnes nebo Bee Gees.
1: Signál rádio doprava.
0: S nehodou dvou osobních vozidel počítejte na 193. kilometru D1 ve směru na Prahu. Je tu uzavřený levý jízdní pruh a tvoří se kolona. A pokud do Prahy míříte po D11, tak si dejte pozor na havárii osobního vozidla na 38. kilometru. Šťastné cesty vám pro dnešní večer přeje Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný podvečer, čtvrteční 18. hodina, je tady jasný zprávy. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO, které by podle průzkumu agentury NMS pro deník Právo získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 14,8% občanů a třetí hnutí STAN má podporu 14,5% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Pod 5% hranicí nutnou pro vstup do sněmovny dál zůstávají vládní motoristé. Mezi rohlíky v obchodě v Praze Kunraticích se dnes našla krabička s penězi, údajně s milionem korun. Spojení s raním vykradením bankomatu ale policie vyloučila. Slovensko od zítřka zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla to ministryně hospodářství Denisa Saková. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala především Evropská komise.
0: Co se děje v regionu?
1: Po více než 10 letech se včera pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října, tedy stejně jako ostatní hradní zahrady. Do konce roku chce také správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. V plánu je také postavit novou konstrukci pro popínavé rostliny.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za hokejem. České hokejisty totiž čekají před blížícím se mistrovstvím světa poslední tři zápasy. Podrobnosti dodává Petr Vlintovič.
2: České hokejisty čekají švédské hry v Engelholmu. Dnes budou soupeřem našeho výběru od 19 hodin domácí Švédové, se kterými jsme prohráli už 5 vzájemných zápasů v řadě. Reprezentace tří korunek je navíc v této sezóně 100%, když vyhrála všech 9 duelů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty měříme kolem 18 stupňů Celsia. V noci na pátek bude oblačno a zataženo s teplotami od 10 do 6 stupňů. Zítřejší páteční sváteční den bude ve znamení oblačné oblohy. Přehánky a déšť se ale objeví pouze výjimečně. Vítr zítra zafouká od severu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty zítra naměříme mezi 15 a 19 stupni. Pokud plánujete zítra ve svátek vyrazit na hory, tam čekejte teplotu kolem 8 stupňů. Tolik čtvrteční zprávy na Signálu. Pokračujeme 80. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: To by byly dnešní zprávy s Honzou Navrátilem. Pojďme se zase navrátit k hudbě, kterou vás provází Terka Veselá. Čeká nás Madonna, Ugly Kid Joe nebo Kim Carnes. A pokud jste třeba právě některé z těchto interpretů poslouchali z Walkmanu, tak za chvíli vám kromě dalších informací Jirka Svoboda řekne, jaká společnost s Walkmany přišla. Tak si to nenechte ujít a mějte pohodový podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve vašich reproduktorech se nesl hlas Kim Carnes, ale už teď se v nich objeví hlas kolegy Jirky Svobody.
1: Ladíte Signál Rádio dnes už s datem 7. května. To byl v roce 1946 den, kdy byla založena společnost Sony, která dala v 80. letech světu například Walkman. Ale nepředbíhejme, tady jsou další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: Tento den bylo v roce 2010 oznámeno, že neandertálci patřili mezi předchůdce člověka. Zjistil to mezinárodní tým vědců, který poprvé rozluštil a analyzoval část genotypu neandertálců. V roce 2008 zahájil provoz akvapark v Česlicích u Prahy. V té době šlo o největší akvapark ve střední Evropě. V roce 1992 odstartoval k prvnímu letu do vesmíru raketoplán Endeavour. Celkem absolvoval 25 letů a ve vesmíru strávil 280 dní. V roce 1939 byly ostatky Karla Hynka Máchy slavnostně uloženy na Vyšehradě, poté co byly exhumovány ze zabraných Sudet. A v tento den se v roce 1458 konala korunovace Jiřího z Poděbrad za českého krále.

0: To byla Dusty Springfield a její hit In Private, což je single, který napsali a produkovali Pet Shop Boys. A nemůže být větší náhodou, že už za chvíli se právě tohle duo v éteru také objeví. Následovat je bude Annie Lennox a Los Bobos. Tak zůstaňte s námi.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Los Lobos, Alabamba, hit, který rozproudí všechnu krev v žilách, snad se tak stalo i u vás. Už za chvíli zazní Peter Kent nebo Samantha Fox, ale teď se s kolegou Lubošem Dvořákem vydáme po stopách hvězdáře.
1: Ten, kdo jezdí po dálnici od Prahy na Mladou Boleslav a dál, tak určitě si všiml zámku v Benátkách nad Jizerou. Tak to se tam nad řekou tyčí už 500 let. Letos má narozeniny. Když ho v roce 1526 hrabě Bedřich z Donína dobudoval, netušil, že za 73 let zde bude pobývat vzácná návštěva. Tycho Brahe, který je považován za nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy před vynálezem dalekohledu v roce 1609. Právě proto město spustilo interaktivní hru pro děti i dospělé, inspirovanou zmíněným výročím, ale také příběhem jednoho z nejznámějších astronomů, který zde pozoroval noční oblohu. Ke hře stačí pouze telefon s daty, není nutná aplikace. Hra má 13 zastavení na trase dlouhé necelého 0,5 kilometru a zájemce tak provede po známých i neznámých místech Nových Benátek. Ani světská moc, ani bohatství, jen žezlo vědy přetrvá věky, tvrdil už tenkrát Tycho Brahe. Z Benátek zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, ladíte Signál Rádio, kde odbyla 7. hodina. Ani v té se nic nezmění, budeme pokračovat v 80kové jízdě. Započnou ji OMD, zazní i Julian Lennon nebo Chris Rea. A jelikož je čas večeře, možná dostanete i nějaký ten tip na to, co si uvařit. Tak buďte s námi a mějte ještě jednou pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dopřáváte si to nejlepší z 80. let, ale my se teď budeme kromě skvělé hudby dopřávat i skvělého jídla. Já tady pro vás mám takový malý tip na to, jak si ošperkovat přílohu v podobě chřestu. Toho je teď v obchodech plno, takže věřím, že po něm mnozí při nákupech sáhnete. A pokud vás nenapadá, jak ho zajímavě připravit, kromě toho, že ho dobře ochutíte a hodíte do trouby nebo na grill, pro vás mám doporučení ho zkusit obalit slaninou. Vlastně se nic moc nezmění, chřest promícháte s olivovým olejem, solí a trochou pepře a

0: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
1: 80.
0: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
1: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
0: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
1: Jsme Signál Radio.
0: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.